Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

right.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nohama, hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu, musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Obličej celý rozteklej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

prádelna. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahujte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně. Fresh Night.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště, kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
6: I've seen the devil dance on set in every place.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Bad Bunny, Fresh Radio a taky Bad Honza.
1: A Bad Honza.
0: Dobré ráno přejeme, Frešáci. Dobré ráno, začíná ranní Bon Appetit.
2: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ránko, ještě jednou, jak dneska bude oblačno až zataženo, možná těch přeháněk postupně v průběhu odpoledne ubyde, ale nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Dobré ráno, je 6 hodin a připraveny pro vás máme taky první dnešní Fresh zprávy. Sdílená kola zůstanou ve Frýdku Místku i v letech 2027 až 2029. Město jejich provoz prodlouží o další 3 roky. Smlouvu uzavírá opět se společností Nextbike. Zároveň se zvýší taky počet kol i stanic. Informovala o tom mluvčí města Bronislava Rudinská-Supíková. Začala topná sezóna. Podle teplárenského sdružení zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. Teplárny reagují na pokles teplot v minulých dnech. V příštím roce teplo pravděpodobně zdraží. No a přesuneme se také ke sportu. Hokejová Tip Sport Extraliga dnešním dnem pokračuje. Ocelářské derby začíná už 17 hodin ve Třinci, tam se utká Třinec proti Vítkovicím. No a třeba souboj v 18 hodin proti Olomouc proti Kometě Brno začíná, ještě jednou zmiňuji, v 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na silnice. V metropoli zdá se, že je zatím klid. Máme tady hlášenou jednu drobnou dopravní nehodu v obci Spálov v rámci Nového Jíčina. Dávejte pozor, jezděte bez nehod. No a ještě jednou krásné dobré ránko.
2: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Tam je dinosauří mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeše s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
16: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Dobré ranko na Freši, dneska ta vzácná návštěva a trošičku takové suplování za Moniku Dudovou.
1: Mně se strašně líbí, jak ty dokážeš o sobě říct.
0: Se vší skromností, ano.
1: Ale absolutně vší, ano. Jako... Vzácná ano, je to tak, protože... je tady, dobrý den.
0: Dobrý den, pane. Protože den. Tenhle nástroj, který slyšíte v tom podkresu, tak ten tady možná zazní dneska live.
1: A to já jsme rádi.
0: Už se moc těším, protože jsem něco tak jako připravoval, ale nechte se překvapit.
1: Monika poslední dobou podle mě, a já doufám, že neposloucháte, jo? Monika podle mě poslední dobou získává prémie, protože ona do té Prahy na ty výlety jezdí nějak často. Jako.
0: No tak kdo ví, co tam má. Tak...
1: Tohle mi nějak jako smrdí.
0: Takže Praha dneska, jo?
1: Tohle je zvláštní, jako, je zvláštní. No dneska opět Praha, opět a zase Praha. No, tak já nevím, no, jako.
0: Doufejme,

0: No
1: a ty jsi tak krásně narazil na to, na co jsem vlastně zapomněl a vůbec jsem si neuvědomil, že se máte na co těšit, protože máme prodloužený víkend, takže pondělíčko, kdyby náhodou v neděli jste přemýšleli, jestli do té hospody zajít, tak klidně jděte, protože máte ještě pondělí, kterým si můžete trošičku to.
0: A teda jako já nevím jak tobě, ale zrovna třeba mě to jako vyloženě bodne. Já se na to těším.
1: No mě je to úplně fuk, protože jsem živnostník a v pondělí mám většinou volno.
0: Tak, výborně. Děkujeme krásně, jedeme, začínáme ranní Bon Appetit. Dobré ráno, Janko. Přejeme.

0: Fresh Radio a taky Honza a Honza ranní vysílání.
1: No a my se možná ptáme, milý Honzo a milí posluchači, co
0: je jako... písnička nějaká, ne?
1: Co?
0: Milý Honzo, milý Honzo.
1: Nevím. No a mě by zajímalo, jaké máte jako plány, jo? Když je to pondělí, já skromně, ve vší skromnosti zase musím říct, že já mám plán, že možná příští týden pojedu jako úplně pryč.
0: Jo?
1: Že
0: si skromně.
1: Ne, že si udělám jako... takovou jako velkou druhou dovolenou, protože až v neděli něco mám a do té doby jako klid. Jo? Vy, co máte jenom pondělí, tak nás zajímá, jestli se na něco chystáte. Jako.
0: No, respektive... Jak si užijete ten prodloužený víkend? Jo, ono se to opět děje jakoby po delší době, bych řekl. Ten prodloužený víkend, to tady dlouho to tady nebylo.
1: No a že to tak krásně vyšlo. Jo, s tím no, neděle pondělí.
0: Vyšlo to hezky, vyšlo to hezky. Tak schválně dejte vědět 7733731036, protože my se svým způsobem chceme nechat inspirovat. Ať víme, co bychom třeba v tom volnu mohli dělat my. Já mám jakoby plán jenom na sobotu, respektive i půlku neděle, jo, my jedeme slavit na chatu do Beskyd narozeniny mé tety a strejdy, jo, a tak. Takže jakoby já vím, co zhruba se bude dít o víkendu, ale co budu dělat během toho prodlouženého víkendu, já tam nic nemám, to je pro mě až jako nezvyklá událost, jo, tak to ještě nevím.
1: Tak nechte, nebo inspirujte tady Honzu a svěřte se svými plány.
0: Ano, děkuji. Tak pojďte, 7733731036, nemusíte se bát, sice úplně nevím na jaké téma, ale věřím, že i ten prodloužený víkend v tom trošku bude. Bude Freshovka Honzy Kuchaře, že jo? Mm. Tak neprozradíš ani jako zhruba tak o čem?
1: Lehce prozradím, protože jsem se díval, co se v Ostravě bude dít.
0: Ano.
1: No a možná se toho bude dít o víkendu hodně a... Tohle všechno možná jsem tak jako lehce dostal do té frešulíny, na kterou jste zvyklí, když se tady někdy sem tam objevím.
0: Tak děkujeme, těšíme se, Honzo!
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Prosím vás, tak nakonec je to jinak. Nakonec je to úplně jinak, jo? Naše ranní kvítí takzvaně není v Praze ani v Brně. Naše ranní kvítí je blíž, než si myslíme s Honzou. Aha. Promiň,
1: ano, mě nikdo nezapnul. Dobré ranko, je to tak, vedení v podstatě, nebo kontrola se pohybuje nedaleko.
0: Nedaleko.
1: No. Nedaleko a slyší nás.
0: Takže my jsme s Honzou uklidili, jo?
1: Tak bavíme se samozřejmě o naší Moničce Dudové. No, ale vy už se můžete těšit, protože za chviličku, Honza mi to tady jako naplánoval trošičku, že za chviličku dáme tu frešulínu, která se bude točit trošičku kolem toho, co se bude o víkendu v Ostravě dít.
0: O prodlouženém víkendu.
1: O prodlouženém víkendu.
0: Pozor na to. Tak Moni, my jsme rádi, že jsi tady mezi námi. To je pro tebe.

0: Ano. Slyšíte výborně, je to přesně tak, jak si myslíte.
1: Ale to je líbý zvuk.
0: Honza Kuchař je tady i se svým, jak se tomu říká?
2: Akordeon.
0: Akordeon.
2: Ano, posloucháte jediné rádio v České republice, možná v Evropě, kde živě zaznívá akordeon.
0: Možná i na světě.
2: Protože Ostrava.
0: Ale v tuto chvíli si myslím, že jsme jediné rádio na světě, kde akordeon hraje živě. Fakt.
2: Tak vidíš.
0: No, tak ty vidíš. Tak pojď, Frešovka Honzy Kuchaře je připravena.
2: Na téma?
0: Na téma prodlouženého víkendu a co bychom tak vlastně mohli dělat.
2: Jdeme na to. Tak se dívám, co nás čeká o víkendu. Ten kulturní nabitý, ale já zase na svatby jedu, nebo na svatbu. Tak třeba na Landek můžete do takého challengeu vyrazit a celou rodinu tak fajně pobavit. Pro fotbalisty zas taká vzácnost. Bo Baroš končí, už konečně se řek dost. Po cestě nezapomeňte sledovat billboardy, také fajné pisky, všemožné sliby, no prostě volby. Kdybyste chtěli zapomenout a měli jste politiky z plíny, na hradě Slezsko-Ostravském poteče víno a z těch pisků z druhý den sbírám jen stíny. A mají tam také fajné víno braní, tak užijte se víkend klidně, celý víkend nám opili. Kdybyste nahoru v neděli přebrali, tak v pondělí svatý Václava zachrání.
3: Frešovka. Honzy Kuchaře.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no, tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Fresh Radio.
1: No, ale vy si můžete vybrat vlastní výbornou věc, protože tady máme ranní jukebox, je to tak?
0: Jukebox
2: Fresh Radio.
1: No a mě by zajímalo, co si třeba vyberete. Kdyby náhodou se vám to nebylo proti, nebo všechno v rámci vašeho gusta, můžete třeba nějaký hit tady Honzy Kuchaře na akordeon?
0: Neklidně. Že by si nechali přát jako něco vyloženě jako od tebe.
1: Když mě tu mají.
0: Prosím vás, tak pojďme udělat jako speciální jukebox v tom, že vy si teď napíšete do našeho WhatsAppu.
1: To jsem si dal.
0: Jakou písničku byste chtěli slyšet, ale známou, pozor, musí být známá. Jasné? A Honza ji zahraje v rámci jukeboxu dneska na akordeon, tedy na harmoniku.
1: Pište velká výzva a já do toho jdu, protože si trochu věřím.
0: Tak, výborně, to ne, Honzo, ne, trochu ty si věříš, tak jo, jako to víme. A velmi skromně.
1: Ano, tak pojďte do mě.
0: Pojďte do něj.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku. 77 337 136.
0: To ne, to je Ellie Goulding už.

0: Tohle je Lady G, Lady Gaga na Freshi 6.54.
1: A my jsme vám něco slíbili. My jsme vám něco slíbili, protože tím, že tady máme dneska harmoniku, tak jsme slíbili, že zahrajeme, možná zaspíváme, Honzo, jakoukoliv píseň. A vy jste psali,
0: Klárka psala.
1: Klárka psala, že by to mohlo být něco o Miraj. My jsme vybrali jinou píseň, ale s Honzou to dáme, jo? Tak alespoň refren.
0: Jako Miraj to je, hele. No, Miraj to jako je, takže já si myslím, že klidně můžeme schválně, jestli automaticky hned poznáte, o jakou písničku od Miraje jde, protože podle mě na první dobrou. Tak počkej. Pojďme na to, dámy a pánové, Jukebox Fresh Rádia dneska tak trošku jinak.
2: Jukebox Fresh Rádia.
1: One, two, three. Na chvíli
3: letět někam pryč, možná tam, kde začal čas, kde nebylo nic z toho, co spojilo nás.
1: I když mi hodně berou, pojď, vím, že jsme si dávaj,
3: nejsou se šedivý jako deštivý rána. Najdu si místo, kde tím slunce jsem si sám.
1: Dobrý.
3: A v noci měsícem,
1: refrén!
3: Který ty zamá.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ránko na Freši, jak dnes bude? Dneska ještě čekáme nějaké to zataženo nebo nějaké ty srážky. Teploty nejvyšší 13 až 16, ale postupně o víkendu by se mělo vyjasňovat a teploty by se mohly dostat v sobotu k 20 a v neděli dokonce k 21 stupňům.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Dobré ráno, 7:01 a připraveny pro vás máme další fresh zprávy. Začala topná sezóna. Podle teplárenského sdružení zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. Teplárny reagují na pokles teplot v minulých dnech. V příštím roce teplo pravděpodobně ale zdraží. Sdílená kola zůstanou ve Frýdku Místku i v letech 2027 až 2029. Město jejich provoz prodlouží o další 3 roky. Smlouvu uzavírá opět se společností Nextbike. Zároveň se zvýší počet kol i stanic, kde kola jsou umístěny po městě. Informovala o tom mluvčí města Frýdek Místek Bronislava Rodinská-Supíková. No a přesuneme se také ke sportu. Hokejová Tip Sport Extraliga dnešním dnem pokračuje a nabídne další kola tohoto utkání, například ocelářské derby. Třinec Vítkovice od 17 hodin ve Werk Aréně.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Vypadá to, že na cestách je zatím klid, tak ať to zůstane. Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, tak jezděte opatrně, ať vydržíme a ten pátek nám krásně jako dopravně vydrží jako čistý.
0: Doprava.
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
9: Ráno má chutnat.

včera líbil vstup odpolední dvojky Marka a Mikaely, když se bavili o tom, že vlastně teďko někde Marek četl nějaký jako vzkaz, jak by se mělo jmenovat dítě, nebo někdo se ptal, jak by se mělo jmenovat moje dítě, abych všem dal jako najevo, že máme peníze.

0: Dobré ránko na Freši, no, posloucháte správnou stanici, protože jestli vás trápí ceny nafty a benzínu, tak Honzík tady Pernický se rozhodl, že vám trošičku pomůže. Je to tak?
1: Není problém, takhle ono to netrápí jenom Frešáky, ono to vlastně jako ve své podstatě trápí i mě a myslím si, že možná to lehce trápí i tebe, ne?
0: Tak jo. Ale nečepuju za těch 500, jak jsi říkal, jo?
1: Za kolik? Za 1000.
0: Počkej, ty máš za 1000. Teď mi samotný pumpář říkal, já říkám, to je hrůza, že ty ceny. No, za 500 toho moc nemáte, no, takých 10 litrů, že? A víš, jako, že sám.
1: Je to tak. No. Pojď. Hele, tak pozor, jo. No, ještě něco?
0: Pojď.
1: Já jsem tady, existuje stránka, která se jmenuje mbenzin.cz a je tady nejlevnější nafta. Zaškatulkoval jsem si přímo jakoby odvětví nejlevnější nafta, jo, a mám pro vás dobrou zprávu.
0: A?
1: Tady je dokonce takový graf, podle grafu cena padá dolů, jo? Mm-hmm. Za poslední dva dny zhruba o desetník.
0: To je super.
1: Jo?
0: To
1: jsou peníze, pozor, to už jsou peníze. Na Místecké v Ostravě je benzínka, která se jmenuje Niky.
0: Aha,
1: jo,
0: nevím.
1: Vůbec nevím, kde je Niky, ale Niky má široko daleko nejlevnější benzín i naftu. No, respektive hlavně naftu. U Niky stojí nafta 48,50 za litr. Pozor, potom jsou ty větší benzínky, které známe, ať je to Eurobit, V8 a tady tyhle jako
0: ano.
1: Nízkonákladové benzínky. Ty nabízí naftu za zhruba 48,80, jo. No a potom, když už jako jedeme na vyšší level takzvaně, když už chceme jako kvalitu, Honzíku, rozumíš, jo? Tak jsou tady Eurooilky, takové ty maďarské benzínky, polské benzínky, OMV a tak dále. Ty už nabízí naftu od 49,90 až, představ si, jo, ta nejdražší, kde si můžeš aktuálně natankovat naftu, je maďarská zelená benzínka na Hlučínské, kde stojí litr nafty 53,90.
0: Víš co, mě ta koruna asi nevytrhne, čepujem za 500 a kašlem na to, co?
1: A není o čem.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Dobré ranko na Freši, posloucháte rádio a nejen takové rádio, protože tady zní něco, co běžně neuslyšíte, protože, Honzo...
1: Já to přečtu, my reagujeme zpátky ještě na jukebox, protože my si tohle nemůžeme úplně nechat odpustit, naopak vůbec ne při pátku. Píše nám Vladik, pokud se nepletu, ano, a píše, aha, dobré ráno, Honzíci, já bych prosil o zahrání hitu od Jarka Nohavici, Fotbal. To by měl Honza určitě umět a Barry se nám zítra loučí s kariérou, tak pro všechny frešáky, co se tam chystají, ať to zahraje.
2: Volej do studia 77 337 1036.
0: A klidně volejte.
1: Klidně zavolejte a tak, teď Honza Kuchař,
0: Vladi. Milá Ostravo!
1: Dobré ráno! Počkej, já si najdu text a budu zpívat, co říkáš? To by šlo, ne? Vydrž.
0: A zdravíme samozřejmě pana Nohavicu.
1: Koho jiného? Ježiš.
3: Máš?
1: Vydrž, už to bude. Ještě jednou to musí.
4: Neděli v 10 srazu Baníku, desítka vleze se, pak ještě jedna. Co šumíš,

0: Mějte krásné ráno, tady Harmonika na Freši.
1: Krásné to je, Honzo.
0: My jsme si říkali, že to musíme využít.
1: Speciálně, ano.
0: A zdravíme Vladíka, který si o tohle písničku řekl.
1: Ano.
0: No a samozřejmě toho pana Jarka. Děkuji.
1: Jarine, děkuji.
2: Frešovka. Honzi Kuchaře.
1: Já jsem musel. Ať to všichni ví. Dámy a pánové, pojďme dále. Fresh je stále normálním rádiem, prosím vás. Ano, Sony Fodera právě teď.

0: Post Malone, Chemical, dobré ráno. Letí ten čas jako blázen, je 7.39.
1: A na Freshi se bude soutěžit, protože vy jste celý týden bojovali o to, abyste se dostali do pátečního slosování a stalo se tak. Dostali se tam tři.
0: Ano. Kvíz naopak je připraven, je to na spadnutí, velké finále bude už za pár málo minut a my víme, že máme finalisty tři dneska.
1: Ano, a já si myslím, že pánové Michal, Jirka a Tomáš jsou ve střehu, protože oni teda čekají, jestli budou vylosováni a vyhrajou eventuálně ten 2000 poukaz do OC Forum Nová Karolína.
0: Ano. A co si budem, 2000 korun do Karolíny, to už je nějaká částka, za kterou pořídíš? Co by ses tak jako ty koupil, Honzo, když by si dneska vyhrál dvojku do Karolíny, co?
1: No, šel bych natankovat.
0: Jo, ale pozor, v obchodním centru Forum Nová Karolina není benzínka, jo, takže...
1: No, takže já nevím, asi bych zašel, no tak oblečení, co by si asi tak jako koupil.
0: Nekoupil by si nic své paní třeba?
1: Ne. Neposlouchá, takže ne.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Přijďte si zaběhat!
8: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
9: První ročník běhu na 5 kilometrů.
8: Tolik?
9: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
8: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
9: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
8: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
9: Přijďte si zaběhat.
8: To jsme měli říct spolu.
9: A vlastně, no tak pojď.
7: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
11: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: Tak začni, no, tak jako...
1: Jako já, jo.
0: Tak si dáma, ne? Tak si, ano, my jsme mysleli, že jsi někde, že si někde jako... Že jsi někde na Žižkově, nebo někde...
1: Na ty poslouchej, si, na co si to hrajeme?
2: Ano, kdybyste neviděli, co se tady děje, tak nám tady přišla naše dáma Monika Rudová, tak...
1: Přišla teď, se podívat, jo.
0: Dáma piková, takzvaně.
2: Teď taková fresh trojka. A, ale fresh my jdeme... Párky.
0: My jdeme.
1: My půjdeme domů, no, ale nejprve musíme teda udělat to, přesně.
0: To jsou povinnosti. Kvíz naopak, dámy a pánové, pojďme roztočit finální kolo, jo, o tom, kdo dnes vyhraje poukaz na 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina.
1: Máme tam teda tři finalisty, máme tam Tomáše, Dana a...
2: Ne, Michala, Jirku a Tomáše.
1: Tak co tam teda máš?
0: Počkej, takže Michala...
1: Nedan nepostoupil v pondělí, tak počkej,
0: Tomáš
1: uděláme ještě revizi.
0: Tomáš a Jirka, já už to mám zrevidované.
1: Jo, tak to napiš hlavně správně, prosím. Takže poukám tady na to kolo a jsou tam jiná jména. Tak
0: Tomáš,
1: prosím.
0: Michala a Jirka. Mám Tomáš, Michala a Jirka. Jo,
1: přísaháš, máš
0: přísahám,
1: to tam.
0: Je to tam.
1: Ale na popík.
2: Tihle tři pánové jsou teď ve střehu, protože čekají a doufají v to, že vyhrajou třeba ty 2000.
0: Takže, pojďme to roztočit. Moni, odpočítej, jestli můžeš, prosím.
1: 99.
0: Ne, tak točíme.
1: Já jsem to mohla vidět od milionu, panáčku.
0: Pozor. To je jeden. Kom bys to přáli dneska, co?
1: Mně je to jedno, protože sympatiáci byli úplně všichni.
0: No. Tak
1: a dokonce
0: to...
1: i ten Dan v pondělí, co to nedal.
2: Počkej,
0: to...
2: trochu napětí.
3: Dnes vyhrál Jirka.
0: Jirka, já počkej, já musím zjistit tady, Jirka je tady a už píšu telefonní číslo od Jirky.
1: Prosím tě, ťukej, já jenom zopakuju v rychlosti, že Jirka v ideálním případě, až ho vytočíme, dostane časový limit na to, aby to vzal. Jo, ten telefon. Pokud se mu to podaří, tak opravdu on vyhraje dvojku do obchodního centra Fórum Nová Karolina. Pokud ne, tak jdeme dál.
0: Pojďme na věc.
4: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
5: Ahoj.
2: Ahoj, to byly pecky.
0: Dobrá, rychlo. Jirko, dobrý den, tady finanční úřad.
5: Ahoj, tady Žírka.
0: Žírka! Jirko, máme pro tebe výbornou zprávu, protože ty se stáváš vítězem kvízu naopak!
1: A jenom objasním, paměť, je to Jirka, který se probojoval ve středu.
0: Takže včera.
1: Ne, takže ve středu.
2: Jasně.
0: Tak Jirko, my ti moc gratulujeme. Hele, já jsem se před chvilkou ptal Honzi Kuchaře, tak zeptám se logicky i tebe, protože ty si to vyhrál. Co si za 2000 korun v obchodním centru Fórum Nová Karolina pořídíš?
5: No, žena říkala, že si mám koupit bundu, tak asi to bude bunda.
1: Ale je to jako,
2: že si máš koupit bundu pro ženu, předpokládám.
1: Ne, to je mnohem lepší.
5: Pro tebe.
1: Přesně.
2: Dobře.
1: Taky to mohlo dopadnout, jak říká tady Honza, jo, že jsi měl koupit bundu pro ní.
0: To je pěkné náhodou, to je, ale víš, co to je hezké, že ona jako, víš, jako myslí na tebe, protože ty bys si evidentně za tu dvojku koupil něco jiného, že jo?
5: No, nějakou blbost.
1: No, třeba ponožky a zbytek by si propil, ne? Tak. Těch kavárna.
0: Hele, Žirko, vydrž na telefonu, vyřešíme zbytek mimo éter a moc gratulujeme.
2: Ahoj.
1: Čau.
5: Děkuju.
0: Čau.
4: Kvíz naopak.

0: všechno nestíháme, ale to nevadí, tak jsou tady hlavně dva chlapy dneska, že jo?
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Ano, jak dnes bude, jak bude o víkendu? Dnešní nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, bude ještě zataženo, ale postupně se nám o víkendu trošičku vyjasní. I ty teploty se budou zvedat v sobotu do 20 a v neděli dokonce do 21 stupňů.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
0: Dobré ráno, 8:02. Připraveny pro vás máme také další fresh zprávy. Sdílená kola zůstanou ve Frýdku Místku i v letech 2027 až 2029. Město jejich provoz prodlouží o další 3 roky. Smlouvu uzavírá opět se společností Nextbike. Zároveň se zvýší počet kol i stanic po městě, které kola budou distribuovat. Informovala o tom mluvčí města Frýdek Místek Bronislava Rudinská-Supíková. Začala začala topná sezóna. Pozor na to, podle teplárenského sdružení zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá taky dlouhodobému průměru. Teplárny reagují na pokles teplot v minulých dnech. V příštím roce teplo pravděpodobně zdraží. No a připomeneme si taky sport. Nezapomeňte, že dneska startuje další, tedy konkrétně 4. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Nejzajímavější duel bude ten ocelářský, ten začíná v Třinci ve Verk aréně od 17 hodin a právě zmíněný Třinec vyzve hokejisty z Vítkovic.
1: Doprava.
2: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. Doprava.
3: Ano, jdeme na silnice a jak jsme tady avizovali ráno, jezděte opatrně, ať máme ten pátek čistý, úplně to tak nevypadá. Dávejte pozor na ulici 28. října v Ostravě, je to kousek u Mariánského náměstí, došlo tam ke střetu osobního auta s chodcem a vypadá to nedobře, tak na ty chodce prosím vás dávejte pozor. Potom v Karviné tady máme na ulici Rudé armády osobách s nákladákem, nic vážného zřejmě. A ještě tady máme jeden střet, to je na ulici Slovenské a jsou tam 2 osobáky, ale bez zranění. Zaplať pámuch teda, dávejte pozor, jezděte bez nehod a hlavně v klidu.
1: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
10: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová

0: těším. Já se nemůžu dočkat normálně. No fakt, ale.
1: Ač teď já, sorry, já jsem se asi nechytla, možná jsem tu nebyla, na co se těšíš?
0: No až to teda jako odpálíme.
1: Až to odpálíme, jo.

0: víte, co to je to MH Run.
1: Aha.
0: Marek Honza běží, jo?
2: Aha.
1: No a kdo to video viděl, tak je mu jasné, že jako tady nejde o běh jako běh takový.
0: Přesně tak, protože Marek moc běhat neumí. Marek moc běhat neumí.
1: Jasně,
0: jo?
1: Sveď mi to na Marka. A proto já se divím, že je tak nadšený, když se jedná o 5 kilometrů. Ale zase na druhou stranu lze to i ujít, takže je to fakt pro každého.
0: Ano, ano. Mm. No a tak pojďme na to gro. O co tady vlastně v tuto chvíli jde.
1: My, Honzi, a teď mluvím na Honzu Kuchaře, protože i ty, kdybys měl zájem, tak klidně můžeš zítra MH Run. Je to 5-kilometrová trasa po Mariánka, kterou můžeš uběhnout nebo ujít, je to na tobě. A my teď máme ještě jednu registraci, kterou bychom rádi udali. Jo. Mm-hmm. Tak jsme si říkali tady s Perníkem, že bychom se mohli zeptat frešáků, těch aktivnějších, kteří buď to nějak pravidelně chodí, procházky, anebo běhají, mm-hmm. ať nám dají vědět, jo, napíšou nám a jednomu z nich prostě tu registraci udáme.
0: Ano. Ano, a buďte originální, napište nám jakoby třeba, co se vám v Mariánských horách líbí nejvíc, jaké místo, protože ono, co si budeme,
1: pověří
0: se, vybíhá se z Mariánského náměstí, že jo, to víme, vlastně tam se i končí, takže co se vám třeba v Mariánkách líbí nejvíc? A pozor, já vím, že bude jako spousta lidí, co řekne, no Mariánky, no ne, je to fakt jako Korunní ulice třeba. Viděl asi opravenou Korunní, Moni?
2: A víte co, my z té Prajské se ptáme, jako co to stojí ta registrace, jakože stojí jim to za to, nebo to?
1: Prosím tě, Prajská, ty se podívej na stránky, protože je trojí možnost, je tam několik startovacích balíčků, které můžeš využít my, ale tu registraci, která v tomhle případě je registrace premium, dáváme zadáčo a v té registraci je i balíček, jo, a ten balíček obsahuje, Honzik.
0: VAK? Jo, pozor. Samozřejmě to číslo, aby si mohl jako běžet, aby si v té registraci byl.
1: Chápeš.
0: Medaile v cíli, tu
1: zaručená.
0: Máš jako 100%.
1: Jo, i když dojdeš nebo doběhneš, je to jedno.
0: Sportovní tričko, to se bude hodit. Klíčenka a pozor, multifunkční šátek.
1: Yes.
0: A to je premium balíček a to je fakt jako, to je vlastně to všechno, ten strop.
1: To je topka. A my tu topku teďka fakt chceme dát někomu, kdo je aktivní, kdo se fakt jako chodí aspoň procházet pravidelně.
2: Dobře, a co musí udělat teď teda?
1: No napsat nám, že?
0: Jo, tak dívej, tak já, hele.
3: WhatsApp 77 337 1036.
1: Jako my víme, že na té Prajské...
0: On řeší jenom prachy z Prajské, prostě bohužel.

0: všem, dobré ráno, 8 hodin, 19 minut, toto je ranní Bon Appetit. Honza, Monika a Honza.
1: No a my hledáme toho, který by si eventuálně rád zaběhl nebo zasportoval, kde to bylo?
0: V Mariánských horách, v Ostravě, tak, prosím tě.
2: Takový ostravský obvod, Prajzáku.
1: Tak, ten M.
0: No je asi stejně velký jako celý Hlučín.
1: No a je to velice cenná registrace, jak jsem zjistil, dostanete dokonce i tričko a takže...
0: Jako pro Prajzáka ideální, že? Dostaneš tričko, medailu a dokonce i vak. Pozor
2: a kričenku
0: na to.
2: A šátek.
1: A, ta, a pozor, ta medaila je zaručená.
2: Právě, takže pro takové, jako je náš Honzík Puchýno, no. Máme dobrou zprávu, vybrali jsme mezi vámi, ale pojďme si dát třeba ty tipy, jo? Boža, takže asi typuju, že Boženka, tak ta chodí pravidelně a ta se chodí procházet normálně k Odře, takže ta bude někde od Demě, jo? To jsou asi Výškovice.
0: Někde asi jich může být, no.
2: Přesně.
0: Tak teoreticky který... Odra teče i centrem, ne?
2: Teoreticky, no. Mě ale první napadne,
0: jasně,
2: že jo,
0: jako já
2: to mám blíž, ale
0: ano.
2: Může, může být určitě.
1: Prakticky.
2: No. I prakticky. Radka chodí kolem Ostravice, to znamená, že se dává klidně trasu přívoz centrum přívoz, tak jako pár kilásku dá, když to obejdeš celé.
0: Může být.
2: No, Ondra, ten zase běhá, ale v Běláku. A nejrychleji to je prý večer, mu to jde.
0: Tam běhá každý večer.
2: Posetnění,
0: no,
2: tam se běhá opravdu rychle.
0: Večer tam běhá úplně každý, jasně.
2: No a teď už tady máme vítězného školáčka Ondráška, který chodí s tatínkem pravidelně na procházky a s mamkou.
1: To je
2: a
1: pěkné.
2: Ten teda si závod dá, je z Mariánských hor přímo, takže perfektně.
0: Takže máme vítěze.
2: Máme,
0: vlastně,
2: no, jako máme.
0: Je rozhodnuto.
1: Takže Ondrášek, kolik má roku?
2: Ondrášek, jako... bude mít tak, já myslím, kolem desítky, jo, 10 let, asi, ale nevím to přesně.
0: 5 kilometrů nedá, není to hodně na něj?
2: On půjde ten závod.
0: On to půjde.
2: S tatínkem.
0: Jen, no, pro mě by to bylo hodně i jít.
1: No, tak to tak to jako... Jo. Některé děti normálně jako zajdou i zaběhnou, no. Víš, Honzo?
0: Tak já nejsem dítě už, hlavně. Tímhle bych se to obájil.
1: Ondrášku, gratulujem a jsem rád, že jsme našli toho správného.
2: Přesně tak.
0: A nějaká tak, fanfára výherní, že by?
1: Že by?
0: No, že by, jako, já si myslím, pojďme, jako tak, pojďme, tak, Moni, můžem?
1: Ty ale pouštíš takovou fajnou muziku, víš?
0: Já ti to uberu, jako, to není problém, jak řekneš, mávni, já pušťám, já vypnu, teda.
1: Ondrášku, je to tvoje, gratulujeme.
0: Ondrášek má narozeniny, my máme přání jediný.
2: Ale to je dobré, ty zpíváš narozeniny a mě napadla svatební pochod.
1: No ještě jednou. No, to jako hraju docela, no nehraju to často vlastně.
2: Často.
1: No.
2: Prosím vás, jak to uzavřeme, MHR na zítra v Mariánských horách. Startuje se v 9 hodiny oficiální start závodu.
0: Ano.
2: Vy už tam buďte kolem 8, jo, hlavně vy, co si musíte vybrat registrace, tak ať to je všechno OK. Bavte se, ať se vám to líbí, no a Fresh Radio bude na místě taky.
3: Čau! Bezběrně na výstavní, Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
10: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a

0: otázka, která by měla přijít hlavně na Monču, protože my jsme tak nějak s Honzou svůj víkend už pořešili, tak Moni, ty jsi měla být o víkendu Praha, Libeň, Žižkov, Petřiny, Vinohradská 12.
1: No, hlavně centrum, Honzi.
0: A tak, jako tak pardon, a Nové tak město nějak. A Vinohrady. Možná náplavka, nějaký jako, a Smícháč třeba? Jako
1: Smícháč
0: nějak?
1: V plánu úplně nebyl, ale ne, Anděl bych dala.
0: Anděla, jo.
1: Tam mám známe taky, to tak možná.
0: No tak výborně, tak ale tohle všechno je pryč, jo? Takže místo je. Andělu Smíchova, Žižkova může být Vítkovice, Výškovice, Zábřeh, Dubina, jo?
1: Zní to taky hezky.
0: No,
2: jako... On ti je dobrý.
0: Tady žádný, jako, ale tady v Ostravě Vinohradská bohužel není, jako pozor.
1: No, Vinohradská ale proto, ale víno, tady teoreticky jako se ženou a ty hrady si domyslím.
0: No, tak jaký máš víkend, co máš plánu nakonec?
1: To já právě nevím. Tím kluci, jak se mi to celé změnilo, tak já asi budu v takovém nějakém klidnějším módu. Ráďa je rád, možná konečně někdo uklidí doma. A, jako a navaříme, no. Tak ale, to jako, to teď se toho nezbavím.
0: Ty ale musím. Jako z Vinohrad do kuchyně do Výškovic, to není jako něco,
1: tak
0: co by...
1: většinou to mám ráda opačně, ale... přežiju
2: no,
1: to.
2: Než tady dodebatujete, jo, já jsem chtěl říct, že vlastně...
1: že kuchař je tady taky.
2: Že kuchař je tady taky a že naposledy, koho prudí ta harmonika v tom éteru, já tak slibuju, že to na nějaký čas naposled a za chviličku už uslyšíte Frešulínu, která má trošku v programu to, co se bude dít víkendu.
0: Kdo vám může, prosím, hlásí se?
1: Já jsem právě chtěla vědět, na jaké téma ta Frešulína bude. No, to jsme právě odpověděli.
0: Právě na ten víkend, že? Mm.
2: No, tak jsme tak jako zkusili, no. Je taká přizprostla.
1: Jo,
0: taková ostravská. Taká ostravská.
2: No. No, tak se můžete těšit.
0: A těšíš se?
1: Já se těším.
0: Co bys tak jako, co si tak myslíš, že tam bude?
1: Dupa.
2: No.
0: Je to horší.
1: Jo?
0: Je to o licenci, Moni.
1: Fakt?
0: Ne, tak jako zase jako takhle ne, ale... Ale je to takové
1: tak
0: jako...
1: Tak jednou už jste to pustili, tak co už nám zbývá?
0: Je to razovité, tak si vydrž za chvilku.

0: Co? To je kvapík, to je divočina.
1: To je chaos.
0: To je chaos, to je harmonika, jinými slovy.
1: To je páteční chaos, Honzi Kuchaře, dobré ráno. My se vracíme k Freshovce na Fresh Radio, protože my jsme si ji už ráno po 6. dávali. A je na téma prodlouženého víkendu, protože konečně hurá, jupi, jej, je tady víkend, který nemá 2 dny, ale 3 dny, jo? Pondělí je státní svátek, nikam se nestává, nikam se nemusí. A my jsme na to téma, nebo respektive Honza na to téma vymyslel dnešní Frešulínu. Připraven?
2: Připraven.
1: Výborně, tak tím pádem, on je připravena.
0: Připravená.
1: Se postavila na to výborně.
0: A pojďme, na něho vidím, no, plné krásy.
1: On je malý, on je malý.
3: Frešovka. Honzi Kuchaře.
2: Tak se dívám, co nás čeká o víkendu. Ten kulturně nabitý, ale já zase na svatbu jedu. Tak třeba na Landek můžete do takého challenge vyrazit a celou rodinu se tak fajně pobavit. Pro fotbalisty zas taká unikátnost, bo Baroš končí, už konečně se řek dost. Po cestě nezapomeňte sledovat billboardy, také fajné pisky, všemožné sliby, no prostě volby. Kdybyste chtěli zapomenout a měli jste politiky z plyny, na hradě poteče víno, ráno z těch pisků zbydu jen stíny. Mají tam také fajné vinobraní, tak užijte se víkend, klidně na opíli. A kdybyste náhodou v neděli přebrali, tak v pondělí vás svatý Václav zachrání.
3: Frešovka. Honzi Kuchaře. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
13: Fresh Radio.

0: nafty a benzínu. Tak jak jsme si i řekli, kde v Ostravě natankujeme za ty dobré peníze, docela dobré peníze, a kde naopak v Ostravě tankujete naftu i za 53 korun.
1: No a věřte, oni po mně chtějí teď nějaké divadlo. Já umím hrát, ale nehrát.
2: Tak jdeme scénku, podívej se, role jsou jasné, jo. No. Čerpací stanice, ano. Já jsem za pultíkem.
0: Čerpadláška.
2: Čerpadláška a zároveň jako ta, co tam mě obsluhuje, vydává, když potřebuje.
1: Já čepuju a jsem z Prajské.
0: Já budu ten, co ti nabídne, že ti načepuje, a aha, ty jsi ten, co přijel s autem.
2: Ty jsi z Prajské, co přijel natankovat svůj vůz na čerpací stanici. Jo,
0: takže chápeme. Monče je čerpadláška, já jsem čerpadlář, takový ten, co ti natankuje, ty jsi přijel, jo?
2: Jo, a ne, že zapřeš svoje prajské kořeny, jo?
0: No to nesmíš, tak
2: musíš se snažit, pojďme, přesně.
1: Hrdy.
0: Jsi přijel, jo, teď.
1: Počkej, aha.
2: No, přijď.
1: Dobrý den, prosím vás, načepujete mi?
0: Dobrý den, no jasně, tak za kolik, mladý pane?
1: Dejte mi tam, víte co, za stovku.
0: Počkejte, jako za stovku, to...
1: No tak...
0: To nenatankujem skoro ani litr.
1: Tak víc nemám.
0: Jak jako víc nemám?
1: No nemám, jsem z Prajské.
0: No tak snad...
1: No mám, ale nemám.
0: Tak když jste z Prajské, tak snad plnou ne. Jako, no počkejte, já se zeptám naší vedoucí, ten mi jako za stovku moment. Paní vedoucí, dobrý den.
2: Ano.
0: Prosím vás.
2: Dobrý den.
0: Je tady nějaký pan z Prajské a říká, že víc nemá, že natankuje jenom za 100.
2: No za 100. No, tak to je tak maximálně jako jenom otřepat, ne?
0: Tak jenom... No a už jsou tady. No, tak prosím vás, jak to teda bude, jako za 100 se netankuje a musíte pohnout, za váma je fronta, slyšíte to?
1: Tak když vám zahraju na tu harmošku, dáte mi tam tež nějaký litr navíc?
0: Tak záleží tady na paní vedoucí, no tak já nevím. Tak...
2: Cože chce dělat?
0: On chce na harmošku zahrát.
2: To jsou dneska lidi.
0: No tak dejte, a co umíte?
1: Všecko.
0: Tak já nevím, tak...
2: Tak nohavicu třeba.
0: Tak nohavicu vám zahrát. No tak ukažte, ale.
1: Nemám to teď v ruce.
0: No tak běžte do kufru pro ní nebo něco, ne? Tak je, to jsou lidi, je to normální, jako za stovku.
1: No.
0: Tak a budete hrát nebo ne?
1: Já jdu pro tu harmoniku.
0: No tak běž, tak už to jste už měl dávno mít, jako za stovku. Zahraje za ním fronta, zvědavá,
2: kolik,
0: aut, jako...
2: Kolik toho uslyšíme, no, za stovku teda.
0: To jsem teda fakt jako zvědavý, jako. Tak jako tankovat bych chtěl.
2: Tak nám teda
0: chtěl,
2: zahrajte
0: jako,
2: za stovku.
0: Tak ukažte, no, tak jako...
2: Co byste nám zahrál za stovku?
1: Takovou fajnou prajsku. Šedí mucha na štěně, na štěně, na štěně.
2: No, tak mu tam kapni za 150, ať nežerem.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Bon appetit. Vodu do ostřikovačů budete chtít?
1: Ne, to si načepuju doma, to mám vodu, to tam naliju trochu jaru.
0: Vodu s jarem, že?

0: No a než začneme tím počasíčkem, zprávami a vůbec dopravou, tak musíme hlásit na tu Pražskou, že ji máme rádi, že od tam jsme. A
1: aby no ty jsi z Pražské, pozor.
0: No, tak aby si uvědomovali, že to bylo jako myšleno v dobrém, že jsme na to pyšní.
1: Že
0: tak,
1: si jako neděláme z toho srandu.
0: Jdeme na to počasí, pojď.
1: Pojďme na to, 9 hodin, dobré dopoledne.
2: Počasí. Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Tak jak bude a vůbec jak bude o víkendu, dnes čekáme ještě oblačno zataženou, nejvyšší teploty 13 až 16, ale v sobotu a v neděli by se mělo mírně vyjasnit a teploty se budou dostávat až k nějakým 20-21 stupňům.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin, 1 minuta k tomu a připraveny pro vás máme taky fresh zprávy. Začala oficiálně topná sezóna podle teplárenského sdružení zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá taky dlouhodobému průměru. Teplárny reagují na pokles teplot v minulých dnech. V příštím roce teplo ale pravděpodobně zdraží. Sdílená kola zůstanou ve Frýdku Místku i v letech 2027 až 2029. Město jejich provoz prodlouží o další 3 roky. Smlouvu uzavírá opět se společností Nextbike. Zároveň se zvýší počet kol i stanic ve městě. Informovala o tom mluvčí města Bronislava Rudinská-Supíková. No a pojďme taky ke sportu. Hokejová Tip Sport Extraliga, konkrétně její 4. kolo, dneska pokračuje. Od 17 hodin taky nejzajímavější duel, a to ocelářské derby. Třinec doma bude hostit vítkovický tým, tak my jsme zvědaví a držíme palce, ať vyhraje ten nejlepší.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Ano, měli jsme tady Frýdek Místek a jdeme konkrétně do Dobré, kde nehoda jednoho osobáku naštěstí bez zranění. Dále si dávejte pozor na ulici Výškovická, osobák s nákladákem, je to za kousíček za křižovatkou s Rudnou. No a hlavně dávejte pozor na ty chodce, protože ráno jsme tady měli střet nějakého osobáku v Mariánkách s chodcem, tak dávejte pozor, jezděte opatrně, ať máme na ten víkend pokud možno. Co?
1: Ať máme na ten víkend pokud možno dobrou náladu.
0: Tak, tak.
1: Ahoj.
0: Mějte krásné dobré ráno ještě jednou. Čau.
2: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Syna slávnej Cindy Crawford Kaja Gerber opäť ukázala, že podobu po mame jednoducho nezaprie. Objavila sa v televíznej relácii Jimmyho Kimmela a v bielých obtiahnutých šatách vyzerala úplne ako Cindy v časoch jej najväčšej slávy. Kaja mala navyše krásny účes v štýle 90. rokov, bočnú cestičku, objemné vlasy a nechýbali ani slnečné okuliare. Skrátka, keby sa vedľa nej postavila Cindy, možno by sme chvíľku premýšľali, ktorá je vlastne ktorá. No a samozrejme o tejto kráske. Za chvíľučku budem pokračovať.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: Tentokrát to tak trošičku končím Alekom Baldwinom. Ten sa počase opäť vracia k jednej z najťažších udalostí svojho života. V novom dokumente otvorene hovorí o tragédii z nakrúcania filmu Rust z roku 2021, pri ktorej zomrela práve kameramanka Halina Hanshin. Baldwin opisuje šok, ktorý vtedy zažil a priznáva, že celý prípad výrazne zasiahol jeho rodinu, kariéru, dokonca aj zdravie. Čelil aj obvineniu z neúmyselného zabitia, no sudkyňa v roku 2024 obžalobu zamietla. Nový dokument tak ukáže pohľad na jedno z najťažších období jeho života. No, tak asi sa máme na čo tešiť.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
0: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Tak tam osobní auto mimo komunikaci.
1: Létající Čestmír.
0: A ještě jedno, Bruntálsko, Rýmařov, ulice 8. května, nákladní auto havarovalo na ulici 8. května. A ještě přidám upozornění tady v Ostravě, teď jsem kolem toho jel, když jedete po Poděbradce, ale z opačného konce, to znamená od nás, tady od plynáren, od fabriku, tak před křižovatkou u konzervatoře, to je tuším česko-bratrská, že jo, takže kousek přední, někomu za jízdy zdechlo autíčko, bliká tam Passat na havárkách, stojí tam dost nešťastně, protože mu to zdechlo za jízdy, takže stojí v pruhu a složitě ho tam objíždějí. Tak doufám a držím palce, že to rychle vyřeší, chlapci.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava až

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Doprava. Doprava.
2: A ještě tady mám jednu čerstvou, výjimečně tedy hned po sobě. Mi tady přišla i s fotkou od Radka. Radku, děkuju. A vypadá to, že v Ostravě zásadní křižovatka u vodárny, to znamená nová ves, křižovatka u vodárny, tak je tam do sebe zaseknutá tramvaj a asi nějaký nákladák. Mám to tady foceno z první ruky, dokonce mám pocit, že Radek je řidič toho nákladňáku nebo řidič tramvaje, jedno z toho. A asi to tam teď trošku drhne, takže ještě jednou nová ves, vodárna, Ostrava, pokud můžete, raději objeďte.

Zamíříme trošku do světa nejdřív, a to konkrétně do Thajska, do Bangkoku, hlavního města, kde taky jezdí MHDčka, autobusy, a řidič jednoho z autobusů se tak nějak podělil asi ve spolupráci s dalšími o zážitek, který úplně nebyl příjemný, ale nebyl naštěstí nějak nebezpečný. A když to vemu celé od začátku, tak prostě jak takhle jel, tak na další zastávce, tam se zřejmě platí u vstupu k řidiči, takže na další zastávce chtěla nastoupit žena, která ale neměla prachy. No ale jakož řidič byl dobročinný, tak řekl OK, tak pojďte se sednout, jedem. No a tak jeli dál, že jo, a v jednom místě dotyčná žena zazvonila, jakože by chtěla na další zastávce zastoupit, jenomže tam byly nějaké omezení, takže řidič tam prostě zastavit nemohl, potřeboval jet kousek dál. Což se ale téhle té ženě, která podotýka měla naprosto zadarmo, nelíbila, tak vytáhla ze své tašky petku nějaké limonády a normálně si po něm hodila a majzla ho do hlavy. No tak to se zase nelíbilo samozřejmě jemu. Takže až měl možnost zastavit, tak zastavil, jenomže mezi tím tahle ta žena se sedla a tvářila se jakože, cože já nic. No ale to zase věděl on moc dobře, i ostatní cestující říkali, to je ona, taková ta klasika, že jo. Takže řidič za pomocí ještě nějaké další dámy se jí pokoušeli zadržet a volal policii. Jenomže to zase ta dotyčná osoba zareagovala tak, že vyskočila z okna. Tam je teplo, že jo, takže tam okna moc nemusí mít ani sklo dost často. Ale neutekla daleko, protože řidič byl nadšený a nadšený byl aktivní, tedy jsem chtěl říct. Dohnali a tam už ji spacifikoval, do příjezdu policie držel. Ta teda sepsala záležitost a pro dotyčnou osobu to znamená asi nějaké menší komplikace, protože házet po řidiči PET flaškou není nikde, pokud se nebyl tu na světě povoleno. Ale je vidět, že ten řidič byl fakt dobrák, už jenom protože ji vzal zadarmo do toho autobusu a takhle se mu vděčila. A navíc po té, co policie na místě případ zaznamenala, tak nevznesl proti ženě žádnou stížnost. No, možná trošku měl, ať si ta baba příště dá pozor. JJ na Fresh Radio.

Milan Baroš, samozřejmě, to je téma dnešního dopoledne, ale bohužel teda, ať to neříkám nerad, tak nám tady trošku vázne komunikace a nevím, jak to bude probíhat, protože co jsem měl informaci, tak se mělo losovat hned po 10. hodině, tady s Turdou, ale Turda nikde. Tak sám nevím, co bude dál, protože před chvilkou mi psal, že jede na nějakou tiskovku s Milanem Barošem. Tedy všichni tři, kteří čekáte na jméno, no tak chlapci, protože myslím, všichni tři jsou chlapci, vydržte, třeba se dozvím něco blížšího. Každopádně vím něco, co vám tady oficiálně můžu sdělit až po 11. hodině a myslím si, že fandu Milana Maroše to udělá velkou radost, protože si budou moci něco koupit, něco, co bude stát málo peněz. Věřím tomu, že potom bude ven hned velká zháňka a uvidíme, kolik toho taky udělají. Takže po 11. minimálně se dozvíme něco, nebo dozvíte vy, já už to vím, a ne, že bych machroval. Něco, co potěší všechny fandy Milana Maroše.

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
2: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
3: Fresh Radio! DAB FM anebo apka? Fresh je všude!
15: Right about now! The Funk Soul Brother, check it out now!

Teda, vy jste zvědaví. Tady někteří píšou, jakože, a co teda se představí s Milan Barošem? Dokonce mi tady někdo napsal normálně poslal screen z ChatGPT. A ChatGPT to vyselektoval tak, že prý se představí dneska nějaké speciální oblečení na téma Milana Baroše. Tak já za sebe můžu říct, že to, co se představí, o čem vím, není oblečení, je to výrazně menší, je to tak malé, že to vejde třeba do kapsy. Víc neřeknu. A teď mám jiné téma, zase trošku serióznější. Včera proběhla razie v pojišťovně, další zdravotní pojišťovně, tentokrát VZP, a výsledek je takový, že porazí ve VZP zadržela policie 3 osoby. No nějak mám pocit, že je to snad poslední dobou co 23 týdny v nějaké pojišťovně zdravotní někoho čapnou, odvezou. To jsou věci, no já se nedivím, že potom platíme na odvodech tolik, kolik platíme, protože asi se ty peníze někde ztrácejí. Fresh Radio!

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina prakticky tady, na cestách dvě nové komplikace v našem regionu. Jedna je v Rýmařově. Pardon, to je ještě třetí, ta zůstala z minulé hodiny, takže pro pořádek. Z minulé hodiny v Rýmařově na ulici 8. května, následky nehody možná už tam nejsou. A teď ty dvě nové. Jedna je v Orlové, v části zvané Poruba. Kruháč, Slezská, Těšínská směrem na Rychvál, tak kousek za kruháčkem. Tři osobní auta. Jo, to je půlka Orlové, ne? A druhá na Frýdecku v Třinci, na rychlostní silnici bez jména. Nicméně jako orientační bod jsem tam našel aspoň svůj potok. Javorový potok. Když jdete v úseku kolem Javorového potoku, tak je tam bouračka osobního nákladního auta a jezdí se na střídačku.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Tak, v 11 hodin, ale teda celkem svižně to letí, začala tisková konference Milana Baroše. Jak jsem říkal, bude tam něco představováno, jednak představil film, ale to se tak nějak jakože v pozadí vědělo, že bude film a půjde do kin už v lednu o jeho kariéře. Ale to hlavní, co teda bylo představeno, tak to udělá radost všem fandům a teď dvou různých věcí. Jednak fandům sportu a Milana Baroše a druhá k filatelistům. Budou známky s Milanem Barošem. Teď už jsem viděl fotku, už mi to tady přišlo. Bude několik variant, odhadem tak 20 variant, pokud jsem to pochopil správně, té známky. Takže velký sběratelský kus, navíc každý fanda si to určitě bude chtít koupit, protože to bude stát pár korun, že to je jasné. No a co se týče naší soutěže, tak přátelé, pořád stále nevím žádné přesnější informace, takže zatím to stále odkládáme. Až se dozvím, kdy se bude losovat, tak vám to velmi rád řeknu.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. FM.

Ještě pořád nám dojíždějí různé dovolené, některým teda šťastlivcům. A bohužel opět se něco stalo, naštěstí ne, nic tragického, ale včera večer v Turecku se zranilo 17 Čechů, respektive 17 lidí v autobuse vezli Čechy. Ale dobrá zpráva je, že nikdo nemá žádné vážné zranění, jenom nějaké lehké ošetření, ale jinak žádná složitá věc. Konkrétně pokud máte někoho v Antalii, tak možná, i když, jak říkám, nic zásadního se nestalo, což je dobře.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Je pravda, že v našem regionu ještě stále žije kauza zatím stále ztracené dámy z Frýdku Místku. Nic nového, vlastně už je to víc než týden, co policie dala nějaké informace o té době, nic nového. A teď koukám, že zase pro změnu na Děčínsku se začíná vyšetřovat násilný trestný čin, který skončil smrtí. A vypadá to tak, že je to všechno v rámci rodiny. V souvislosti s tím incidentem byla zadržena jedna osoba, která je ve vzájemném příbuzenském vztahu a okolnosti se zatím prověřují, bude nařízena pitva, takže zatím není úplně jasné, co ono, ale je i taková jedna klasická obchodní hláška, že nejlepší kšefty jsou v rodině, ty se vždycky vymstí, tak si myslím, že i v těch vztazích je to dost často řešeno způsobem, který je prostě špatně. Jenomže to tomu člověku v tu danou chvíli, v tu danou setinu sekundy nevysvětlíte, že to nemá dělat.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

on the right.

0: right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Tak, já mám jedno takové ještě menší překvapení pro všechny fandy Milana Baroše, o kterém vím celou dobu, co tady jsem, jenom se ladilo kdy. A to překvapení je takové, že bychom každou chvilkou měli mít živý vstup, rozhovor s Milanem Barošem, včetně toho, že asi na něj hodím i zodpovědnost na vylosování výherce. Takže doufám, že to vyjde. Každou doslova sekundou se čeká na to, až si udělá čas a budeme tady mít telefonický rozhovor.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Tak, vypadá to, že ten okamžik právě přichází, protože mi tady zvoní telefon. Halo? Halo, halo, halo.
1: Čau, Jirko, můžu?
0: Nazdar, posloucháme tě.
1: Tak zdravím všechny posluchače Fresh Radia. Živě jsme v tiskové konferenci, která proběhla v Brain Marketu v centru Ostravy ohledně posledního zápasu Milana Baroše. Legenda se loučí, takový mám podtitul, k příležitosti 45. narozenin. Celý týden soutěžili taky o vstupy na tuto akci. A víš, já tady budu natáhovat, já ti přidám tu hlavní hvězdu k telefonu. Milan Baroš živě, vysílání Fresh Radia.
0: Aha, dobře, no.
2: Dobrý den.
0: Dobré dopoledne, zdravím ze studia Rádia Fresh. Chci se zeptat, tím, že jsme nebyli samozřejmě na tiskovce přítomní fyzicky, tak se budu ptát asi na to, co se vás ptali už všichni, nicméně. Kolega mě tady zásoboval. V prvé řadě, bude film, o čem bude?
2: No, film bude a bude vlastně dokumentární film o mě, vlastně průřez té mojí kariéry od dětství přes vlastně ty zahraniční angažma až vlastně to vyvrcholí tím zítřejším zápasem, to bude ta tečka toho filmu.
0: Jak dlouho se natáčel?
2: Je to asi 3 roky, co jsme to dali do procesu a vlastně zítřejším dnem to vrcholí.
0: Super, taky jsme se dozvěděli, že budou poštovní známky, kolik jich bude asi v oběhu?
2: A to vám nedokážu úplně přesně odpovědět teďka, já vím jenom, že to bude vycházet 28. října, vlastně k mým 45. narozeninám a mám to tady před sebou, kolik těch známek, číslo opravdu nevím.
0: Dobře, teď samozřejmě téma, které už nějakou dobou hýbe celou Ostravou, Nové bazaly, jak to vidíte?
2: My jsme se o tom tady bavili a doufám, že to všechno dobře dopadne, že se to schválí a že bazály začnou stavět a že třeba, já nevím, do toho roku 31-32 ta sezona, že by to snad mohlo být, ale říkám to, vidíme až v budoucnosti, já v to věřím a plně to podporuju a doufám, že tak dopadne.
0: Mě napadla taková hypotetická otázka, čistě náhodou, kdyby se všechno povedlo a bude nějaký zahajovací zápas na bazalech, na Nových bazalech, šel byste do toho jakože hráč?
2: Když bude 60 až, jo, myslíte, jo?
0: No, tak jasně, to je furt.
2: Ne, dívejte, to je strašná budoucnost, za prvé nevíme ani, jestli bazaly budou, za druhé, kdy budou a za třetí, jak na tom budeme zdravotně, takže až se to třeba bude nějak blížit nebo něco, tak se potom třeba o tom dá diskutovat, ale teď si myslím, že je to jakoby daleka budoucnost všechno.
0: Rozumím. My jsme tady během týdne rozdávali jedny z posledních vstupů na vaši akci a já si trošku ulehčím situaci, využiju vás k losování, protože máme 3 různé výherce. Tak bych se zeptal, kdy naposledy jste byl na stadioně? Který den?
2: Ještě jednou, prosím.
0: Kdy naposledy jste byl na stadioně? Který den?
2: Na jakém stadioně myslíte? Nebo jako, jak to myslíte?
0: No, na fotbalovém stadioně, ať už na jednom nebo na druhém.
2: Jako na bazalech?
0: Třeba.
2: Na bazalech, já přesně nevím, kde den, kdy to bylo, ale je to nějak měsíc zpátky, koncem srpna jsem byl na bazalech.
0: Aha, dobře, tak to mě moc nepomohlo. Každopádně ještě bych se zeptal na poslední věc. Na téma vlastně z toho zítřejšího zápasu je chystaná nějaká dobročinnost, kam to poputuje?
2: Samozřejmě budou tam různé akce, které budou produkovat nějaké peníze, které potom budou na charitu. Chceme to dát tady na onkologii dětskou a podpořit děti tady v Ostravě.
0: Super, tak jo, tak děkuji, že jsi se udělal čas a držím palce.
2: Dobře, děkuji, na stranu.
0: No, tak s losováním mě teda pan Milan nepomohl, tak musím něco na vás vymyslet.

0: Já bych měl takovou prozbu, protože musím do 12 vylosovat tady výhodce, já samozřejmě ji chci, ne že musím, ale chci. Tak bych poprosil, teďkom dáme reklamní blok mezi tím, jestli by se mi všichni tři mohli přes naši aplikaci ozvat, že jste teď zrovna v dosahu, ať vím, jestli to dokážeme udělat jakože online s tím, že jste všichni tři naživo. Tak když tak hoďte každý aspoň jedno slovo, stačí napsat ano nebo cokoliv, ať vidím, že všichni tři, kteří jsou finalisty dnešního losování, ať se ozvou. Děkuju.
1: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM. Come on baby when the music play. Wanna see you dance. Get up and dance. Said move yeah yeah. Groove yeah yeah. Come on lady.

0: No, špatné je to, že se mi přihlásili... Radek, dobré dopoledne, nám tady bochly dveře, v pohodě. Přihlásili se mi jenom dva živě, ten třetí aktuálně asi není u telefonu, tak... Víš co, Radio, prosím tě, ahoj. Počkej, já ti zapnu mikrofon. Můžeš?
1: Můžu, už jsem tady. Já jsem bochl dveřma, když jsi začal mluvit, to se nemá stávat.
0: To by se nemělo, nám trošku nefunguje venku to světýlko. Jak se máš mimochodem?
1: Výborně, chci si udělat kafe, ale prý mám nějaké povinnosti, nebo co?
0: Já bych potřeboval, vybrat, víš co, pojď tady ke mně a tady máš tři jména, jedno si vyber, které se ti, špatné okno, tady to okno, které se ti líbí nejvíc?
2: Tohle.
0: No a tohle je?
2: Dušan,
0: byl jsi vybrán naprosto nespravedlivým způsobem.
1: Přišel jsem, viděl jsem, vybral jsem.
0: No ještě jsi přišel, protože my jsme to nebyli schopni vylosovat normálně bez tebe.
1: Takže Dušan. Dušane, zdravím tě, díky mně máš výhru na Baroše.
0: Děkuji ti pěkně. Tak Dušane, zítřek je tvůj, my si pak tady mimo vysílání napíšeme co a jak. A gratuluju tady a já, no.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: 12. hodina do Rusie, dneska přetahujeme, já jsem potřeboval dneska skončit dřív, teď mi došlo, protože dnešní naše oblíbená jídelna tady dneska má nějaký zvláštní režim, no tak tam už se dneska nenajím. Ach jo, dobře, tak doprava, pokud by mě chtěl někdo pozvat na oběd, tak rychle pište. Orlová na Těšínské ulici se ještě stále řeší následky nehody předchozí, stejně tak Třinci v části přes Javorový potok, nebo jak se jmenuje, a nová nehoda je v Ostravě na Plzeňské ulici. Na úrovni odbočky u cementárny, to znamená tam, jak je to hřiště, mám pocit. Dvě osobní auta a nákladní auto.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Siesta.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
5: Dobré poledne, 12 hodin 7 minut, tady je Fresh Radio, já jsem Radek Gerben a začíná siesta s kapelou Rudimental, například teď.

0: DJ Sami Heaven, posloucháte Fresh Radio. Mrkneme se na tu oblohu, na to nebe, které by mělo být co se týká prodlouženého víkendu, docela v pohodě. Má být pěkně, postupně se vyčasí, teploty budou stoupat a přijde babí léto. V tom příštím týdnu má být kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Žádný déšť, prostě takové to hezké babí léto, ani zima, ani chlad, ani přeháňky, ani sníh, jenom taková ta pohodička. Kéž by nám to vydrželo, občas zapršelo a můžeme pokračovat dále. Takže těšte se na prodloužený víkend, dělejte něco, co vás baví, buďte někde venku, pokud můžete, a u toho sem tam poslouchejte Fresh, stojí to za to. Třeba teď s Fast Boy.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: to je Fresh Radio ve 12.23. Za chvíli Alexandra Stern nebo David Guetta. Hezké odpoledne, přátelé. Samozřejmě je čas oběda, tak možná ještě něco máte na talíři. Já se na toto téma trošku zastavím, nebo u tohoto tématu, protože oběd jako raut a o 90% méně zbytků teď funguje třeba na základce v Havířově. Pozor, děti si tam sami vyberou přílohu, salát i velikost porce, jo? Takže není to o tom, že paní kuchařka jim nafláká toho hodně, oni polovinu nesní a vyhodí. Tady to bude jako klasický raut, dají si, co chtějí, dají si méně, dají si více a nevyhazuje se. Já si říkám, konečně školní matematika, která opravdu chutná, méně na talíři, méně v koši. Tak dobrou chuť i na základce v Havířově, konkrétně Marie Kudeříkové. To je ta základní škola, kde ty rauty pro děti zavedly.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: No, super.
6: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Páteční hauzík na Fresh Radio. One Love, World Love. Teď je 12.37 a jedeme dál. Přátelé, máme tady Taylor Swift, Is It Over Now, a jenom připomenu, Taylor Swift dnes přidala k albu The Life of a Showgirl 4 nové písně. Ta jedna z nich se jmenuje Patient Zero a v neděli, tuto neděli, k ní, k té skladbě, vyjde klip, ve kterém se objeví třeba Dakota Johnson anebo Colin Farrell. To album, to už lámalo rekordy loni, to je samozřejmě běžné u Taylor Swift, no ale Taylor si zřejmě řekla, že 12 skladeb bylo pořád málo, a tak přidala další 4. Říkám si, tak je dobré udržovat pozornost fanoušků, Taylor gratulujeme a jen tak dále. Is It Over Now? Teď za chvíli třeba výborní Morandi. Tady je Fresh Radio, hezké odpoledne.

0: Tohle se povedlo, Morandi, Miskali, haleluja. Já bych navázal, to je takový oslý můstek, protože zítra bude na městském stadionu v Ostravě jedno velké fotbalové haleluja. Milan Baroš, nejlepší střelec Eura 2004, odehraje svůj poslední zápas. A my jsme rádi, že u toho můžeme být i na freši. My jsme soutěžili o lístky, před chvilkou u JJ vyhrál Dušan, tak Dušané, vy si to užijte hezky a zítra má být i pěkné počasí, všechno v pohodě, tak to bude vypadat asi tak, že Baroš na hřišti a Ostrava na nohou. Tak zdravíme Milana.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Siesta. Siesta.

0: Jennifer Lopez a Fabulous, Get Right, těsně před 13. hodinou, pěkné odpoledne, míříme na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Bacha v Plzeňské ulici, je to u zastávky MHD Ferona. Odtud hlásíte, zhruba se to stalo asi před hodinou, nehodu dvou nákladních vozidel a taky osobáku. Na místě teď probíhá vyšetřování nehody. V době odpolední špičky v pátek odpoledne se můžete i v tomto místě zdržet. Jezděte opatrně, kdyby se cokoliv, kdekoliv dělo, můžete využít i náš WhatsApp, kdy nám pošlete zprávu, jak to vypadá.
1: WhatsApp 777-337-136.
0: Přejeme šťastnou cestu, za chvilku pokračujeme, máme pro vás třeba Kaiga.
2: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

Axwell & Ingrosso na Fresh Radio. Celý týden něco stíháme, pořád se honíme, pořád nějaké úkoly, práce a tak dále, však to známe. Konečně už si trošku vydechneme, protože prodloužený víkend, který bude i ve znamení slunce, je na dohled. Nevím, jaký jste měli týden vy, já jsem najezdil asi milion kilometrů pracovně, takže toho mám taky plné kecky a říkám si, je dobré si někdy udělat radost právě kvalitní muzikou. Jako třeba to dělá Hugel, jo? Ten chlápek z Francie, ten přesně ví, co to chce. Dobrá party, k tomu hezké ženské a dobrý beat. Tak jestli tady máte teď rádio někde po ruce a máte ho potichu, doporučuji to dát trošku na hlas, protože tady je Mami. Společně s ním Nathan Vega.

0: Power, Will I Am, Justin Bieber, to je opravdová energie, síla, která teď zněla z Fresh Rádia. A říkám si, naše holky tenisky, ty to válí neskutečně, protože vedou v utkání se Španělskem 1-0 a jsou blízko postupu do finále Billie Jean Cupu v čínském Shenzhenu. První krok úspěšný udělala Karolína Muchová alias Muška 7-5, 6-4 v souboji týmových dvojek. No a ten druhý postupový bod může přidat šampionka z All England Clubu, samozřejmě naše sympatická bojovnice Linda Nosková. Tak uvidíme, všechno můžeme sledovat jak odpoledne, ať už živě, případně na sítích, anebo z Fresh Rádia. Tak holky, do Číny držíme palce.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
11: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
13: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
12: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
14: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
10: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
14: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich u

0: úspěšně absolvoval.
1: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Siesta a Radek Erben.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Taková pohodička na Fresh Radio, těsně před 2:45. No a pokud rádi jezdíte na kole a těšíte se třeba na prodloužený víkend, že si na kolo vyrazíte, protože má být docela příjemně, tak budeme dva minimálně, já a ještě někdo, kdo nás poslouchá, případně někdo další, ale mě pobavil jeden takový průzkum, který teď udělali ve světě. Ptali se přes 24 tisíc lidí a hodnotilo se, jak snadno se po jejich městě jezdí na kole. No, teď si představte to své město, ve kterém bydlíte. Vy nás můžete poslouchat prakticky po celé republice, ale když jsme tedy my z Ostravy, tak já se dívám na Ostravu a říkám si, že to asi v tom průzkumu úplně nedopadlo. No, nepletu se. Nejlépe dopadlo britské Cambridge a mimochodem zhruba třetina cest po městě se tam už jede na kole. Dále třeba Kodaň, tam jsem taky byl a to je město, ve kterém prakticky všichni jezdí na kole. Nebo v Holandsku, v Nizozemsku. Tam si musíte dávat jako řidič velký pozor, abyste cyklistu nesrazili. Takže tam je kolo jako součást nějaké kultury právě ve městě. Ale pozor, Vídeň, 5. a 6. Varšava, což jsou města kousek od nás, takže možná si naplánujte nějaký takový ten klasický cyklovíkend a přemýšlejte, jestli chcete vyrazit na kole už třeba z Ostravy do Vídně nebo Varšavy, a nebo to necháte až na to město samotné. V každém případě pro nás tady města v České republice velká inspirace. Měli bychom to zavést taky, ať se nám dobře cyklistům jezdí. Jinak zdravím samozřejmě i řidičky a řidiče a buďme na sebe ohleduplní. O něčem jiném to není. Invisible, tady je Jazzy a Chris Lorenzo. Fresh Radio.

0: No hezké, Lauren Wolf, Kalinda, to je takový náznak pátku a vůbec celé víkendové party. Mikála teď vplula do studia, až jsem se lek a přestal jsem mluvit, ale všechno funguje. Co se týká té party, tak Marka se jenom zeptám krátce. Marku, prosím tě, Friday Mix dělá Lumír. Lumír Moškovský dneska od 17 v tom duchu, ve kterém hrál Lauren Wolf a Kalinda, bude pokračovat. Takže to jsme celý my, Fresh Radio, poslouchejte nás, no a teď zkontrolujeme silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Jinak za chvilku rychlá rota, pochopitelně, když už tady Michaela a Marek jsou, ale ještě se pojďme podívat na D48, exit 38, ve směru Frýdek-Místek. Je tady nehoda, havarované vozidlo, které skončilo ve svodidlech, teď se nehoda vyšetřuje a možná vás to krátce zdrží. Tak dávejte bacha, šťastnou cestu a krásný prodloužený víkend.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
1: Marek a Michaela. Každý den od 14

0: Po páté tento týden a taky naposledy jsme tady. Rychlá rota Marek a Mikaela. A Mikaela se snažila před chvilkou udělat striptease, pak se podívala, co? Před kým stojí a hned si to rozmyslela. Jako.
1: Co to kecáš? To
0: já nekecám.
1: Jenom, to já jsem si jenom rozcvičovala kyčelní klouby.
0: To nebylo rozcvičování kyčelní kloubu, když jsi tady rozepínala a zapínala kalhoty, jo?
1: No tak možná, že jsi měla jenom bundk rozepnutý, ten normální, ne? Tak mi tam sice nemá co vylítnout, ale i tak si ho radši spravím.
0: Já jsem si celkem jistý, že normální to je u chlapů, jo, ale u ženských nevím, nevím.
1: Já, tak já jsem tak napůl.
0: Jsi ty vůbec ženská?
1: No právě, dneska si nemůžeš být jistý ničím.
0: Jo, jo. Fresh Radio.

0: Vy jste všichni takoví podvodníci, že držíte té Mikaeli pěsti a nadržujete ji, jo? Tady mi píšete něco ve stylu, ona se nesvlíká, ona jen ukazuje. A ještě další tady, ne, to nemůžu už přečíst, to by bylo moc na tebe.
1: Jako, a kdo to, já jsem to vůbec nezaregistrovala, vy jste ale drzouní při pátku.
0: No jo,
1: i vy jedni.
0: No. Jeden se jmenuje Petr a to příjmení ti stejně nic neřekne, tak to je v pohodě. No.
1: Já asi tak zhruba tuším, hele. Já, víš co, mám dneska dva problémy, které mě tíží a které potřebuju řešit.
0: Hlavně nezapomeň, že v téhleté hodince ještě budeme soutěžit.
1: To já vím taky.
0: V příští hodince budeme mimochodem soutěžit taky, protože máme ještě jeden volný vstup do stolárny na dnešní megaparty se mnou, s tebou a s Alešem Brunou.
1: No to znamená, že program je dneska velmi nabitý a tomuhle se taky nevyhneme, těmto dvěma tématům.
0: A naznačíš, co to je za téma, nebo
1: dobře, tak,
0: jenom jedno aspoň třeba?
1: Tak jedno naznačím.
0: Ne, dobrý, tak děkujem.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně jo, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru.

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Já vůbec nejsem sexy, nikdo není dneska sexy, dneska to je šílený pátek, úplně neuvěřitelný prostě. Pojďme hrát.
1: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do UM Parku Ostrava. Skoky na trampolíně, skoky kde chcete.
2: Já vám to...
0: Cvičení, trénování, posilování, skákací hrady, výborná káva. Co jsi chtěla říct?
2: Já jsem to chtěla zhrnout. Já jsem chtěla říct, že kdo si pamatuje na gumítky...
0: Ty už si dneska nic nesundali.
2: Na gumítky. Tak měli tu hopsinkovou šťávu, takže pokud se tak chcete cítit a vždycky jste chtěli být jako gumíci v té pohádce, tak budete moc, protože v UM Parku se vám ten sen splní. To jsem chtěla říct.
0: No tak super.
2: No.
0: Jdeme na tu otázku?
2: Jo.
0: Je pravda nebo lež, že Marek Michal a Aleš Bruna dneska budou v Havířově ve stolárně? Tralaláky dělat.
2: Apka.
0: Jméno, příjmení, e-mail a samozřejmě telefonní číslo.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do UM Parku, v Ostravě na Dvanicích, skoky, trampolínky a tak dále a tak dále. Otázka zněla, jestli je pravda, že já, Michaela a Aleš Bruna dneska budeme řádit v Havířově v klubu Stolárna. Ano, je to pravda.
2: Ano, je to pravda. A my už víme, že to dneska při pátku v tom finále bude velká mužská, pánská jízda takzvaně v tom finále. Není tam žádná dáma. Jenom ještě tady nám přišla zpráva, protože já jsem mluvila o těch gumítcích, víš, že jestli chtějí vyhrát do toho umparku, tak si můžu zahrát na ty gumítky. Zdož do Ostravy, chcete být s Michaelou jako gumítci médiové, dejte si víno, hopsinkovou šťávu a hned vám bude hej. A když ne víno, tak červený burčák. Čusan s pozdravem, Karlovic Jiří. Mm-hmm. Tak Jiříka zdravíme taky, ale ten se bohužel nezúčastnil.
1: Pohodě. Vyhrává a... radím koncové číslo 841.
2: No, to je náš tak, pátý člen.
1: Máme pět chlapů v příští hodině, teda budeme losovat, kdo vyhraje ty 2000 korun. A samozřejmě budeme hrát i o lístky na ten dnešní večer do Stolárny. Jo? Tak zůstaňte na vlnách Fresh Rádia.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rychlá rota.
9: Aneb dva, co nezastavíš.

0: už můžeš.
1: Jako konečně můžu říct, co mi štve?
0: No to bys konečně mohla, no. Jako mohla bys nás naladit na tu další hodinu vysílací. Jakože.
1: Tak podívej se, já v další hodince chci řešit holuby.
0: Jako, že ti kaděj na auto?
1: Ne, to ne, prosím tě, na moje auto.
0: Myslíš holuby z nosa?
1: Ne, ty taky ne, s těma nemám už problém jako... teda. Ale prostě no, holuby chci řešit.
0: Dobře, budeme řešit holuby. A to druhé?
1: A to druhé jsou lístky z pokladny, když si musíš otevřít tu blbou branku. Lístky, když jdeš na samoobslužnou pokladnu, tak to.
0: To je pravda.
1: Vážné téma. To je fakt vážné téma.
0: To se na to jakože úplně těším, jo?
1: Jo. Dík. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Doprava.
1: Krásné páteční odpoledne, máme 2 minuty po 15. hodině, mrkneme se společně na dopravu a už to tady vidím. Silnice číslo 58, je to zhruba u obce Stará Ves nad Ondřenicí, to znamená tam někde Krmelín, Stará Ves nad Ondřenicí, Mošnov, tak na téhleté cestě. Počítejte zdržení až do 2 hodin, to jakože celkem až 2 hodiny, protože jsou tam v sobě 3 osobní automobily. Počítejte s tím, že teda tam asi bude ten průjezd velice omezen.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Přijďte si zaběhat!
6: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Ani jsem to nechtěl vypnout, tak kytara na konci je ještě lepší než celá písnička. Nekecám, to samozřejmě výborná věc. Tohle.
1: Umíš hrát na kytaru?
0: Jasně, já to chytím do ruky zprava, zleva a jak záleží, který tenisový míček, jakože chytím. Víš,
1: no,
0: jako,
1: takže ne, dobře,
0: kytarou.
1: Jsme pochopili.
0: Jasně, Reality Lost Frequencies tady u nás na Freši, v rychlé rotě Mareka Michaela. Pojďme do téhle té druhé hodinky a budeme probírat, co si Míša připravila. Má to napsané na papírku, klepe tady důležitě tou tuškou, tak co to je?
1: Klepu, už konečně. Já jsem i utrhla už ten, podívej se.
0: Jo, vidím,
1: jak se tomu říká, já už nevím takový ten...
0: Jo, já, to bude velice kvalitní
1: tuška. Na
0: průpisce, tuška, no.
1: Když máte takový ten, co si pak zasunete,
0: zinzik.
1: No, ale to není ten zapínací, ale ten, co si chceš
0: ten,
1: dát třeba na ten papír, nevím, jak se tomu říká.
0: To je ten boční zinzik.
1: No, tak ten jsem už utrhla tady od nervozity. Prosím vás pěkně, mě strašně rozčilujou, když jdu k samoobslužné pokladně, protože se nechci zdržovat v řadě a mám jenom třeba pár věcí, nemám obrovský nákup, i když. Berme to tak, že jdu pro chleba a mám
0: pozor,
1: další 6 věcí.
0: Pozor,
1: jo?
0: Je to baba, jo?
1: Jo, ano, takže si to ještě vynásobte, ale jdu do té samoobslužné pokladny, je to rychlejší, udělám si to sama, udělám sama, že? To je rychlejší. A tak jdu, vysypu tam ten nákup a teď si to představ, jo? Máš plné ty ruce, protože vezmeš si třeba
0: protože
1: tu krabici.
0: Protože si tašku.
1: No, tak je to jedno, i kdybych měla dvě tašky, to se mi taky stalo. A teď si musíš vzít ten lístek z té pokladny,
0: ano.
1: A pípnout si ho, aby tě to pustilo.
0: Ano.
1: To je takový nesmysl, protože já vždycky mám naprosto plné ruce, neumím ten lístek najít, neumím ho tam pořádně dát, aby se to otevřelo.
0: Ano.
1: Řekni mi, proč to ještě nezautomatizovali nějakým způsobem, když nás teda nechtějí pustit, i když jsme to zaplatili. Vysvětli mi to.
0: Tam by totiž měla být podle mě ksichtovní kamera,
1: no.
0: A podle ksichtu ta pokladná má zaplaceno, přijdu, podívám se jim ksicht a pustím.
1: No třeba, nebo podívej se, víš, když vyjíždíš z garáží, si tam chvilku, tak taky, na to, taky tě to pustí na tu SPZ-ku, ne?
0: No
1: tak někdy proč jo, mě to ne. Nechce z těch obchodu. Mě to rozčiluje. Zmíníte to.
0: Záleží, jak je bohatý onen obchod, popřípadě ono parkoviště, jestli ta kamera prostě tam je nainstalovaná a není, nebo není, jo. Protože pravděpodobně ta kamera bude dosti drahá na čtení těch SPZ-ek, že jo, třeba na letištích to je a v některých prostě parkovištích to není. No.
1: Ale to je takový nesmysl. Prostě pojďme s tím něco udělat.
0: Jo. Jinak prý údajně na té tušce se to jmenuje zavěšovací bazmek, jo.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Já mám tady jednu zprávu od někoho, kdo si říká TT, nebo prostě kdo má přezdívku TT na WhatsAppu, tak já ji teda přečtu, jo. TVL, vy dva, kdybyste vysílali v Praze, tak tamní budou potřebovat překladatele. Kámo, já bych do Prahy nešel. To by musela být nabídka, která by byla sedmi místa. Jinak z Ostravy mě nedostane nikdo ani heverem, to ti garantuju. Jako.
1: Tak pro nás je důležité, že vy našenci nám rozumíte, že jo, Maro?
0: Jasně.
1: No jasně. My jsme totiž ještě mohli říct, co tady píše zase Vláďa, že je to zavěšovací bazmek. Ano, mohli jsme říct bazmek, řekli jsme dzinzik, tak rozumíme obojemu, bych také řekla.
0: Ano.
1: A co už, no, prostě jsme z Ostravy a my víme, že občas používáme ostravská slovíčka, my za to dostáváme od Moniky pořád nadáno, ale prostě nás to baví, tak sorry jako.
0: Víte, já bych to řekl úplně jinak. Kdo chce, ten nás poslouchá. Kdo nechce, tak ať si hodí šutr na hlavu.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Ano, radím.
1: Haló, haló, tady Marek.
2: A Michaela, čau Ráďo, ahoj.
1: Tady
0: čau, ahoj.
1: Víš, proč ti voláme?
0: Vím.
1: Protože jsi vyhrál 2000 korun do UM Parku. Teď chcem vidět, jak máš obrovskou, ne vidět, slyšet, jak máš obrovskou radost.
0: Tak to je super.
1: Ještě víc, super, ještě víc.
0: Protože to... Jo, je to bomba.
1: No, to už je lepší.
2: Protože jsi, ty jsi to teďka nedopověděl. Protože co?
0: Protože mám to pro dceru.
2: Máš to pro dceru? No tak ta bude úplně nadšená.
1: No jasně, tatínek bude na kávičce a dcera se tam vyblbne a zhodí tam tak minimálně 2 kila.
2: To je super.
0: Ano.
2: Tak to má být. Ráďo, moc si to užijte a prostě pořádný skok.
0: Ano, děkuju.
1: Tak jo, měj se, ať se daří, ahoj.
0: Čau. Ahoj, čau.
3: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
3: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Ride!

0: Kesha a její úžasná hitovka TikTok tady u nás na Fresh Radio. No a my teď uděláme jednu takovou věc, že jo?
1: Ano.
0: Budeme hrát.
1: Budeme zase soutěžit.
0: Jasně, budeme soutěžit a tentokrát to bude o 500 korun na bar a jeden volný vstup na tu dnešní Fresh Mega Party do stolárny do Havířova. Vystupuje Aleš Bruna, Michaela a taky moje maličkost Marek Urmanec.
1: Mm-hmm, to je ale svatá trojice.
0: To je opravdu, to na stři až uvidíte, tak to nepochopíte, rozumíte, to je. Dědek, břuchoň a zpěvačka, jo? Takže pokud chcete 5 kilo na bar a volný vstup, tak pojďme si zahrát. Kdo bude první? Opět, ať už je to na WhatsApp, anebo ať je to na aplikaci. 3, 2, 1,
1: teď.
2: Drajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Drajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Rychlá rota s Markem a Michaelou na Fresh Radio. You.

0: Jasně, vracíme se zpátky k tomu, co jsme načali, to znamená pokladny samoobslužné a samoobslužný výjezd z parkoviště a já nevím, co všechno. A vy jste nám psali, že jo, nebo co tam máš?
1: Vracíme se hlavně k těm pokladnám, protože ty mě nejvíce štvali ten lístek, když máš plné ruce, že to musíš prostě odpípnout, tak nejsem jediná, zdravím Vláďu. Konec konců to mě taky napsal S. U těch pokladen než tvé, ale jo, taky.
0: No jasně, všichni víme, co jde.
1: Slovo, víme všichni. A potom tady máme další ještě reakci a to psal Aleš. Oni by to rádi udělali, jenže GDPR, takže nemůžou sejmout obličeje, aby otevřeli ty dvířka, myslí si to. Jo, já to
0: ne,
1: chápu.
0: Ne, ale prosím tě, jak? Jako, proč nemůžou sejmout obličeje, když v tom obličeji nemáš napsané jméno, příjmení, rok a místo narození, povolání, číslo občanky, číslo účtu. Tak co to je?
1: Oni nemůžou asi skenovat jako tvé obličeje bez nějakého důvodu. Jo.
0: Jasně,
1: ale hele,
0: a když vykopneš nějakou výlohu někde kolem dokola, tak už tě nahraného mají. No to z kamer na ulici, tak jako ať si nedělej prdel.
1: Ale fakt jako, Máro, ať si nedělaj. Jo. Jako, jste řekl tak vážně, až jsem se tě lekla. Jsem si malem pustila do gatí teď.
0: Všechno.
1: Jo, tak tím pádem jsme to nevyřešili, ale štve nás to, no.
0: Dobrý, tak ještě
1: tak
0: se k tomu vrátíme,
1: nebo? Slyší ti, co to slyšet mají a už to změní.
0: Jo, okamžitě s tím něco udělejte, Michaela poručila. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. About to catch another flight. Yeah. The apple about to make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna

0: Minuta po 16. Pojďme se podívat společně na dopravní nehody. Aktuálně ulice Nádražní v obci Jablunkov, což je okres Frýdek Místek, že jo. Tak tam je dopravní nehoda 3 osobních automobilů. Čekejte zdržení zhruba 2 hodiny. A ještě jedna dopravní nehoda je v Rychvaldské ulici v Bohumíně. Tam je překážka na vozovce a pokud dobře vidím, projíždějte se zvýšenou opatrností, protože 2 osobáci jsou v sobě. Vypadá to, že Ostrava je úplně v klidu, teda doufám. A zatím.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Všechno, co jsme mohli, to jsme rozdali, myslím ceny, veškeré soutěže a tohle to kolem dokola, no a ty máš další, ano, už se hlásí, jo.
1: Možná jsme rozdali ceny, ale nerozdali jsme naše moudra. My jich máme na rozdávání pořád habaději.
0: Jako, já dneska určitě ne, jestli máš nějaké moudro, tak ho klidně vyhoď ven, protože já jsem konsternovaný z toho, co se děje, když jdeš třeba na vyšetření do nemocnice a tak, ale tohle to asi teď nevytáhnem, že ne? Nebo máš tam něco?
1: Můžem, tak můžem to vyměnit za holuby.
0: Tak víš co, víš co? Pojďme na ty holuby.
1: Nech to na nich. A oni si dneska teďka rozhodnou, jestli chtějí si poslechnout nemocniční historky, anebo holuby.
0: Jo.
1: Ať nám napíšou.
0: Kdekoliv.
1: Klidně. 7733 7036.
0: Jo, anebo samozřejmě na naší aplikaci. Jo, čekáme na to.

Alexandra Sten a její oheň. No a vy jste si vybrali ve zprávách, že chcete poslechnout nějakou tu historku, jakože z nemocnice. Musím říct, že se mi to stalo dneska a já bych to vzal celé jako otázku. Proč? Já začnu proč. Proč, když jste objednáni na 10 hodin, přijedete o 9:30, dostanete číslo 160? Za prvé, proč to číslo dostanete? Za druhé, když vyleze sestřička po 15 minut a řekne 190, proč? A proč tam čekáte až do 12, to znamená zhruba 2,5 hodiny?

0: hodiny, když vás objednávala na 10. Řekněte mi to proč.
1: Já nemám odpověď.
0: Proč?
1: Vzal si mi slova z úst, já ti na to neumím odpovědět, taky nevím proč.
0: Pokud mi to někdo dokáže rozumně vysvětlit, tak klidně můžete na WhatsApp, anebo samozřejmě přes apku. A když se neozve vůbec nikdo, tak je mi naprosto jasné, že tam budeme v té čekárně sedět jak idioti. Do té doby, dokud někdo neřekne, pojďte dál, pane Urbanec.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Fresh Radio!

0: No, tak co nám píšou?
1: Píšou. Bohaté
0: to
1: zkušenosti s tímto mají.
0: Jsem překvapen úplně.
1: Vláďa píše, tento strašný zlozvyk určitě přebrali od České pošty a Českých drah. Co budeš dělat zítra? Nic, budu doma od 8 do 16 čekat na balík z České pošty. Aha, ok, a co budeš dělat pak? Pak si pro něj zajdu na poštu.
0: Ano, starý vtip, ale dobrý a možná se to k tomu i hodí. Co tam máme dál?
1: No, máme tady, že se to stalo mnohokrát, třeba Lukáš píše, jeho ženě taky, manželce teda, ano, kontrola v nemocnici, na chirurgii, doktor musel akutně operovat, takže čekačka 2 hodiny. No,
0: ale pozor, to se dá pochopit.
1: No jo, ale tak ty nikdy nevíš, jako proč tam vlastně tak dlouho čekáš.
0: No jasně, no. Ale pokud to je na akutním příjmu nebo někde, nebo pokud jsi objednaný, jo, tak je to prostě strašně divné. Já věřím, že se to může stát, když jsi u obecního doktora, tak prostě to se může stát.
1: Ale u
0: praktického, tak obecní doktor, praktický doktor, dobře, tak díky za upozornění, ale já jsem myslel právě, že když jsi u toho odborníka, kde jsi objednaný za 2-3 měsíce, teď prostě tam ještě jedeš x kilometrů, teď tam přijedeš a místo, abys tam byla hodinu celkově, sakum pikum se vším, jo, tak prostě po 2,5 hodinách.
1: Jakože oni nemají dost často ti lékaři, ale jenom to jsou ordinaci. Oni právě operují v těch nemocnicích a mají služby, že? Takže tam nikdy nevíš, co se semele a proces drží. No. Ale
0: celkem...
1: to, co nechápu, tohle já prostě vím, že to takhle může být, takže trošku ji obhaju. Ale to, co nechápu, je, že když teda máš číslo 160, tak vezme 190.
0: To normálně ne,
1: hlava mi to nebere. Ne, když to už ne. Teda má skluz, tak dobře, to můžeme najít nějaký důvod, proč to prostě jako tak je, to můžeme pochopit. Ale to s těma číslama nechápu.
0: Vůbec.
1: Tak když už tak...
0: Postupně ne.
1: No právě, to mi nikdy nešlo
0: do hlavy. Jedině, že by ta sestra byla opilá a brala by to z vrchu dolů.
1: No, takhle, že si to popletla. Tak to dává logiku. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: No, Máro, podívej se, jako pořád je to vážné téma, tady ti lékaři a předbíhání a tak dále. Už se mi stalo, to jsme řešili, někdo známý, že to třeba může být, víš, že přijde
1: jo,
0: dřív, ale...
1: to může být, ale taky, já si myslím, že většinou je to tak, že ten známý si nebere to číslo. Myslím.
0: Možná. Nebo aby lidi neremcali a taky může platit, že rychle potřebuje ošetřit, na hornické si to máš za příplatek přednostně.
1: Jo, to beru, to je v pořádku.
0: Neuděláme okay. S tím nic, tady píše Jiře. No, tak vidíš to. Nebo proč? Protože ráno mají odběry, pak se jedna babka zakecá s doktorem, pak už sestra jen lítá a je skluz, no, doktor ještě zvedá telefony, prostě skluz a celé se to prodlužuje. Jo, je to asi to nevyřešíme, no. Co s tím, prostě při pátku? Ale postižovat jsme si mohli.
1: Jo, jasně, postižovat jsme si mohli, protože se to stává jakože úplně, tak nějak řekl bych, skoro až pravidlem. Jo. Málo kdo dneska přijde prostě do toho doktora, přijde za 5 minut 10 a 10.05 je v ordinaci. Jo. Pokud se tohleto někomu podaří, klobouk dolů, ne před tím pacientem, ale před tím doktorem.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
8: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
14: All day, every day.

0: Doprava.
1: Za pár minut 17. hodina, to znamená, že se společně podíváme opět na dopravu. Máme tady jednu aktuální dopravní nehodu v Ostravě Přívoze. Je to výjezd z Mariánsko-Horské na ulici Místeckou, to znamená na tom velkém kruháči jsou tam v sobě dva osobní automobily. Naštěstí je to bez zranění, ale počítejte s krátkým zdržením.
2: My se loučíme při pátku. Po nás už teďka bude Friday Mix a myslím, že dneska s Lumírem Moškovským. Potom party DJ Patrick Diamond, Spinning Session, Prismatic a Hot Robot Radio. A krásný
1: Přejeme vám
2: víkend.
1: Krásný víkend, možná, že se někde uvidíme, třeba se uvidíme dneska večer ve stolárně v Havířově, anebo zítra se uvidíme. A víte co? Všimněte si nás a přijďte nás pozdravit. Mějte se fajn, ahoj!
2: Ahoj!
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Přijďte si zaběhat!
8: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
9: První ročník běhu na 5 kilometrů.
8: Tolik?
9: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
8: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
9: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
8: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
9: Přijďte si zaběhat.
8: To jsme měli říct spolu.
9: A vlastně no, tak pojď.
7: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: No, super.
13: Co no, super?
12: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
13: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
14: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. It's Friday, then.

Mí drazí frešáci, je tady pátek Friday Mix, Lumír Boškovský a začátek nové klubové sezony. Podívejme se, co se bude hrát, co by mělo v každém dobrém klubu zaznít.

víte co? Mělo to charisma. Byl to nářez neuvěřitelný. Jediné, co teda je takové mínus, že to září, ty večery už jsou opravdu celkem chladné. Vybírám dneska písničky, které by se mohly líbit. Které

2026. Neříkám, že to jsou novinky, netvrdím, že to jsou největší petardy na světě, jen tak nějak pro můj vlastní obecný pocit jsem

Zatímco originál Armana van Helda je někdy zhruba z počátku tohoto tisíciletí, tak single Kamen od Antoana Clabarena, který si naprosto jednoznačně půjčil celý motiv i nápěv, je zhruba 10 let starý. Ale co je zajímavé, tak jsem o tom slyšel několikrát v různých setech slavných DJs.

zas nevěřím. Od 5 do 7. Pochopitelně podvečer. Každý pátek je tady pravidelný Friday Mix. Vašimi průvodci jsou Lumír Morškovský a Marek Urbanec. Dneska Lumír Morškovský.

0: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Přijďte si zaběhat.
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s prulískami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
15: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
16: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
17: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
18: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
19: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
20: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
19: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
21: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
22: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. It's Friday, then.

tam? Odkud jsi? Já myslím, že tuhle otázku on pokládá pokaždé, když jí hraje, všem těm dívkám, který stojí za ním.

Moroder dali světu jeden z největších tanečních hitů vůbec. A ten se dodnes v různých podobách vrací. Tohle byl remix velmi slavné houseové dvojice Mr. Belt a Vezo. I feel love.

Johna Martina. Možná si ji pamatujete z nahrávky Don't You Worry Child, kterou mu ušili na tělo Swedish House Mafia.

novinka švédské trojice Swedish House Mafia. Single nazvaný Happiness is so sad. Štěstí je tak smutná věc. Blížíme se do finále dnešního Friday Mixu.

0: Jam dnešního Friday Mixu. Já jsem si nakonec nechal nahrávku, která se pouští jako startovák. Ona mě tak uchvátila, že se si říkal, to dáme. Je celkem jako stará, už má, já nevím kolik, 8 let, ale už jsem ji dlouho neslyšel, tak si říkám, že bych si mohl udělat třeba trošku radost. Tady je Baker Matt a nahrávka Party Star. Drmějte se hezky.
1: Let me go talk to the DJ. Well, I'm out of here. Excuse me, Mr. DJ.
2: Yes?
1: Could you play something with a beat?
2: What do you mean, something with a beat?
1: You know, something.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

I'll hold somebody for the other. I'll bet you.

0: And there you go. That is Tom Carroll. The track is Empty Sky out on Musical Freedom. And that's going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for hanging out with me over the last hour and adding these tracks to your playlist. We appreciate you being here each and every week, and we'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's right. You've been
1: listening to Spinning Sessions.
3: Dub, FM, anebo apka. Fresh je všude.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskidek.cz.
8: Dětský koutek pokojík, hlídaný

0: Oudku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý.
4: Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
5: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Be yourself.

0: Detektor 3. Vítej.
1: Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40.

0: deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Flex. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Fresh Night. It's Mr. Worldwide, Agent A, reporting live from Cape Canaveral, MK, Big Sack, that's rap. Back, back, in time.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Yeah.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

stoupáme hore, aj keď to není úplně oficiálna súťaž. No tak ukáž, ukáž, čo tu máš, ponúkaš. Poli a Lukas jsou důkaz, že když něco děláš pořádně, tak stoupáš.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Tohle je Mike. Wow. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže,

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

jsem tam, kde ses nepodíval. S otevřenýma očima, tam tě nemusí zajímat. Bitch, zajímá mě jen rodina. Budeš to dokončíme.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.